0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Pula, nalazimo se v Titovom parku, koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Balcanton, canton, canton.
4: Balcanton.
3: Balcanton. Glazbene poslastice iz regije.
4: Balcanton.
3: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata, ulaz je slobodan.
6: Mladi i stari, svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
5: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
7: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu, na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
8: 954 FM, Radio Maestral. Popular Domain.